0: Rosičko.
1: Detská kuchňa Jan Bibian.
2: Hej, ročičky, hej, gitve, vzťah si babkám najdobre. I som veselý, zasmiam, detská kuchňa Jan Bibian.
1: Poračuj na janbibian.net.